0: Pavel. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Pavel.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.

0: trial. Trial. Trial.
1: Thank you.
0: Trial.

má.

0: trials. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

zná, co vyměnil píchu za něho. Láskou.

try out. Try out. Try out.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší k.

by the breeze, searching for a place to be free.

trial. Trial.

drive. Trial.

0: cotidiano, mis pensamientos.
1: Trial

trial. Trial.

trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Mi dava znamenie.
0: Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

Dominika!

proud.

Bye.

smile. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevz...

fun.

0: trial. Trial. Trial.
1: Not Maya, Florida, not Maya.
2: I read it to baby.

trial. Trial. Trial.

Why?

0: try.
1: She got everything.
0: Try.

trial. Trial.

menší. Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: slzou na výšku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

Přišel si, vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow. Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: říkám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Sisko sanoi, se on nähnyt kummituksen. Ehkulampun alla tuli kosketti hiuksia kuin sähkö.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

playing.

0: zastával.
1: Trial.
0: Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po nížsi. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

Bye. Bye.

0: patříčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

0: řekl si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow.
2: Fuck you.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hrej.

0: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
1: Trial.
0: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás.
1: Trial.
0: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třást.

0: Trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začít.
0: Trial.
1: Poctivýma rukama jako správnej chlap.
0: Trial.
1: Snad se někdo už líp jen, že jsi křivě šla.
0: Trial.
1: Křivě šla.

0: trial.
1: Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat.
0: Trial. Trial.
2: Some people are a lot like clouds, you know.
0: Trial.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Patřičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví trial. Skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: trial. Trial.
1: I had to escape. The city was sticky.
0: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

enthralled. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Čau. Čau.

trial. Trial.

trial. Trial. Trials.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Čau.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Wild.
0: Stýská se, stýská.
1: Wild.
2: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

trials.

Schování z pravdy. Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec na dní.

try. Try.

0: trial. Trial.
1: Look into my eyes. You will see.
0: Trial.

trial. Trial.

0: fall.
1: I sit here like a fool, remembering everything.
0: Trial.

Bye. Bye. Bye.

try. Try. Try. Try.

bar. Wow. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje pár.

0: světa je tu hned. Z cigaret je modrý
1: dým,
0: hraje magneťák. Holka sedla na tvůj
1: klín,
0: nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky blázniví, chtěli křídla pro svůj let.
1: Trial.
0: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
1: Trial.
0: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Blásniví, chtěli křídlo pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.

hodil si prachy na mejdan. Byl to hloupý špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: vlastních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad

0: trial.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: I know when to go out. I know when to stay in.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít.

Trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Uči se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial. Trial.

right. Try it.

files. Trial.

trial. Trial.

0: Toronto. Toronto. Toronto.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou.

0: svou lásku tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Kapříčku,
2: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

Ciao.

0: trial. Trial.
1: No, nothing else matters.
0: Trial.

0: trial.
1: It's time to go home now. And I've got an aching head.
0: Trial.

0: trial.
1: As I turn out the light and say my darling.

0: tam, tak...
1: Čau.

0: Death by himself. Hello.
1: Bye.
0: Goodbye, Father.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: stay.
1: Trial. Trial.

0: mighty glad you stayed.
1: Trials. Trial. Trial.

0: take away my sadness.
1: Try.
0: Ease my troubles, that's what you do.

trial. Trial.

file. Trial. Trial. Trial. Trial.

bed. Bed.

0: Bye. Wow.
1: Shake for me, yeah. I wanna be your backdoor man.
0: Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Toronto.
1: Trust me. Try.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Guys.

Nobody

0: lost in your sand.
1: Bye.

through the storm.

0: trial.
1: There's still time.

Soul that I just can't lose. Guess I'm on my way.

trial. Trial.

0: God.
1: Bye.

try. Trial.

Bye. Trial.

Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej.
0: Trial.
1: Parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Plásnivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě ten

0: zbořil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás.
1: Trial.
0: Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: bakalářních vrat.
1: Právě.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Právě.

0: dluhy zborcený,
1: trial. Do
0: léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. I'm still

0: trial. Trial.
1: What did become of those men?
0: Trial.

trial. Trial.

Together they were friends at school.

0: trial.
1: Spoken trial. Down.

trial. Trial. Trial.

Wow.

0: kapsíčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na ničku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku,

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Nauč se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: Čau.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Čau.

0: trial.
1: Co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivný.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak seze v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Thank you.

Wow. Wow.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

se snáší na hlavy stínů. Hlína se mění krvavou kaší.

0: Wow.
1: Thank you.
0: Wow.

0: vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.
2: Stýská se mi stýská.

0: trial.
1: Stýská.
0: Trial. Trial.

0: povolej, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: I'm a mess without my little China girl.
0: Trial.

Wow.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: When I look into your eyes, I can see love is
0: trial.
1: Trial.

Child.

Bye. Bye. Bye.

Bye. Trial. Trial.

0: smět. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
2: Trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, Trial. Nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, Trial. Železných.

Zastřelil si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Napuč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Tak.

0: Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

Tak.

0: trial.
1: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej sál.
0: Trial.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával.
0: Trial.
1: Dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem.
0: Trial.

trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Uvěříš, nejhorší je zůstat sám, kolik snů.
0: Trial.

manží z tvých politků. Svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: Trial. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Trial. Trial.

0: zůstal sám, tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít. Svých polipků, svou lásku tě hřát, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Vzal si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Wow.

0: Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Bye. Trial. Trial.

but... But...

Bye. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to,
0: trial,
1: jak měl jsem tě rád. A

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně.
2: Čau.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Try.
0: Zavírej vrátka.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: The rhythm of your heartbeat.
0: Trial.

vzpomenu si na to, jak měl tak. Jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Fall back.

0: trial.
1: Pulling up yours and I'm pulling up mine.
0: Trial.

strong. Strong. Strong. Strong. Strong.

Wow. Trials. Trials. Trials. Trials.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: I read it to baby.
0: Trial.
1: You're not alone.
2: Maya.
1: Maya.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

style.

drive. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.